trial. Trial.

tried. Tried.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Čau. Čau. Čau.

Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Go to a bar.

trial. Trial.

face of death by himself.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Flying a stairway to
0: heaven. Trial. Trial.

trial. Step on you. Been a fool too long. Trial.

0: Bob.
1: You need cooler, baby, I'm not
0: fooling.

bag. Trial. Trial.

0: Bye.
1: Trial. What?

Bye.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. So close.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye. Bye. Trial. Trial. Trial.

0: Rozhodně.
1: Wow.

trial. Trial.

Bye.

0: trial. Trial. Trial.
1: Over somewhere.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

a stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil.

0: trial.
1: You'll be free.
0: Trial.

Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let, sen se mi zdával, já hrál pro plnej sál a stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

Mm-hmm.

Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: trial.
1: Kapsíčku.
0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou...
0: Trial.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

try.

0: trial. Trial. Trial.
1: Trial.
2: I read it too, baby. You're not alone.

Trial.

try. Trial.

jenže ty cesty nejsou vůbec snadný. Klesají, stoupají, spolehají.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

try out. Trial. Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby, od čerta k ďáblu, se po té cestě potloukám. Láskou

trial. Trial.

trial. Trial.

0: Máma, sundej kytko z kabátu.
1: Trial.
0: Za chvíli nebude k něčemu.
1: Trial.
0: Můj kabát.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

trial. Trial. Trial.

Bye.

Frog. Frog.

0: trial.
1: Came to town. If you may not, please gather
0: trial. Around.

drive.

trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klima.

0: thrive.
1: But now the joy of you.

Ah.

trial. Trial. Trial.

žít. Je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít.

0: dám šťastný sen. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

0: se.
1: Trial.
0: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Bye. Bye. Bye. Bye.

Bye. Ciao. Ciao.

0: Bye. Bye. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je
0: trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si
0: trial.
1: V noci

0: throttle.
1: Když slyšel ven ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
0: Throttle.
1: Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už klíp jen, že se křivě šla.

0: touhy zborcený, ať pro léta ztracený
1: Trial.
0: Nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínám. Trial. Je to všechno jen pár let na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hlubý špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu
0: čas.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivýma rukama jako správnej chlap.

0: zborcený,
1: trial.
0: Ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

worth living.

Já vím, že mi odpustíš. Když někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: říkám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

trial. Trial.

0: trials. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial,
1: vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.

0: když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám. Lásko.
1: Čau.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš.
0: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Stýská se
1: mi
0: stýská.
1: Trial.
2: Tví milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku,
1: trial.
2: Když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

Ciao. Trial. Trial.

Tak.

trial. Trial.

0: na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý,
1: trial.
0: Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
1: Trial.
0: Když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás.
1: Trial.
0: Třás.

0: trial.
1: Slyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si ten král znovu začínat. Poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen
0: trial.

trial.

still afraid.

Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat. Čau.

0: trial.
1: Sorry seems to be
0: trial.
1: The hardest one.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů,
0: trial.
1: Pak tolik dnů jdou za tebou.
0: Trial.

0: chtěl řád být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou hubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
2: Trial.
1: Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.
2: Trial.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky kolikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

trial.

Thank you.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

trial. Trial. Trial.

row. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

drama. Drama. Drama. Drama.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Zastřešil si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.

trials.

try. Try. Trial.

0: města jsou jen ozvěny našich jmen.
1: Wow.
0: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneták, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak,
0: trial.
1: Nevíš jak. Bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel.

0: slyšel ven ze žalářních let. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: Child. Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci.
1: Trial.
0: Vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku.
1: Trial.
0: Hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Našel si vrátka? Bratříčku, nezvykej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, teď už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v ranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

příčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej, našetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá, budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen trial. Pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak,
0: trial.
1: Nevíš jak. Výroky bláznivý,
0: trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,
0: trial.
1: Byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla.
1: Trial.
0: Křivě šla.

0: zborcený,
1: trial.
0: Do léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínám.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje
0: maliťák.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.

Trial.

try. Try.

about. Try.

throttle. Throttle.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu
0: trial.
1: Si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si
0: trial.
1: Vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

možná a v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu.

trial. Trial. Trial.

trial.

0: far.
1: I'm still in love with you.
0: Far.

Tak.

Thank you.

trial. I'm still in.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru
0: hrej,
1: tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci šel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

Dobrá, ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo ušklíp jen, že si přidešla.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

try.

Bye. Bye. Bye.

trial. Trial.

0: Nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Wow.
0: Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
1: Trial.
0: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
1: Trial.
0: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyletěl ven ze žalářních vrat. Možná, že si ten
1: krát chtěl
0: znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap.
1: Trial.
0: Snad

0: ztratí ty tóny zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Trial.

trial. Trial.

try.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Thank you.
0: Trial. Trial.

Trial.

0: try.
1: Now it makes me sad. It makes me mad.

above. Trial. Trial.

0: Bye.
1: The need is booty you, or they treat you.
0: Try.

style. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Oh yeah.
0: Trial.
1: Yeah.

trial.

trial. Trial.

Bye.

Bye. Trial.

0: chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
1: Trial.
0: Nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
1: Trial.
0: Jsi prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
1: Trial.

0: trial.
1: Jen pro tvý touhy zmorcený, léta ztracený,
0: trial.
1: Ty oči pláčou dál. Když jsi ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivej mamkama, jako správnej chlap.

0: ty touhy zborcený.
1: Trial.
0: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

balls. Trials.

trial. Trial.

0: trial.
1: Já chtěl bych jen žít celou...
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

subscribe.

try. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím
0: trial. Trial.

trial. Trial.

child. Child.

trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial.

Sister, who's the only one? Trial.

trial. Trial.

0: try.
1: At the desert's mystery, and I miss you, yeah.
0: Try.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: If you really wanna know, listen to the whistle blow.
1: Trial.

vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá o místa v ráji.

0: Bye.
1: Bye.

trial. Try.

Charles. Trial.

bye. Trial. Trial.

0: trial.
1: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Beautiful, like a rainbow.
0: Trial. Trial.

Wow.

But if you never try.

Wow.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby, od čerta k ďáblu, se po té cestě potloukám. Láskou.

0: má rána jsou prázdná a v nedohlednu šťastný konec příběhu.
1: Trial.
0: Příběhu starýho blázna.

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě trial. Za ženu. Každý ráno budu si vyčítat,
0: trial.
1: Jak to bylo zbabělé, když

trial. Trial. Trial. Trial.

is it? I'm a man. I'm a hoochie coochie man. I'm a man.

0: Bye. Bye.
1: Oh, thank you, man.
0: Trial.

trial. Trial.

0: Trial. Trial.
1: Snad uvěříš.
0: Trial.
1: Nejhorší.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Mí milence
0: trial.
1: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevne v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

thrilled. Thrilled. Thrilled. Thrilled.

trial.

trial. Trial. Trial.